Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Tak je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: Mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Hit Radio. Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, blíží se 7. hodina a také první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky, a to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos z nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může v praxi přesáhnout 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3% a poptávka po nich zůstává stále silná. Francouzské děti mladších 15 let mohou zatím dál používat sociální sítě. Ústavní rada zrušila zákaz, který měl začít platit od září, protože by podle ní nepřiměřeně zasahoval do svobody projevu a soukromí. Zpochybnila také způsob ověřování věku uživatelů. Prezident Emmanuel Macron proto nařídil přepracování návrhu zákona. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V osmičleném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24.11, čímž opět vylepšil český národní rekord. O zhruba 20 minut později nastoupil čerstvý evropský šampion i do smíšené štafety na 4x100 metrů, kde spolu s Jakubem Janem Kryškem, Barborou Janíčkovou a Barborou Sémanovou obsadil ve finále krásné 5. místo. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Barumček Rally Zlín jede v plném proudu a pokud máte dneska v plánu jít na nějakou RZ-tu, dáme vám tip. Dnes se závod uskuteční v Pohořelicích, na Bunči, ale i na Trojáku. Od 6:45 večer můžete vyrazit taky na náměstí Míru ve Zlíně, kde bude cíl Star Rally Legend.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
4: Sobota nabídne jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě užívejte příjemných teplot, protože odpolední maxima dosáhnou až na 36 stupňů Celsia.
3: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
6: Dobré ráno.
4: Krásné ráno.
6: Konečně jsme tady spolu, Fitipaldi. Kde jsi byl tak dlouho?
4: Musel jsem si chvíli odpočinout, abych se na tebe a posluchače zase mohl o to více těšit.
6: Já tě praštím. Každopádně hezké dobré ráno s vámi, Lea a Filip, 7:03. No konečně jsme tady spolu. Normálně jsi mi chyběl, chápeš to?
4: Pak jo, tak to je hezký.
6: Neměla bych to říkat
4: takhle. Je vidět, že to šéf teda poskládal dobře, tu dvojici chvíli to trvalo, ale nakonec.
6: Já ho zabiju. Tak hezké ráno, kamarádi, startujeme právě teď nejlepší víkend českého éteru. Jdeme na to, ne? Miley Cyrus za vámi letí.
3: Hit Radio Zlín.

0: Dobré ráno, jdeme slavit, Česká republiko, protože není lepší čas na slavení než sobota ráno. Miroslav Knedla se stal v Paříži mistrem Evropy v závodě na 50 metrů, znak a slaví životní úspěch. Gratulace veliká, já bych řekla, že ten kluk ten bazén zaplave možná rychleji, než já stihnu vůbec přeskočit kaluš. Filipe, co ty?
1: No já to možná ani nedoplavu ten jeden bazén tam a zpátky. Takhle, mimochodem řekněte si i vy nahlas, i ty, jak je to třeba dlouho, co jsi zkoušel vůbec jako celou tu dílku bazénu zaplavat, protože někdo chodí pravidelně běhat ano. I plavat, ale já třeba jsem to zkoušel tak před půl rokem, těch 50 metrů tuším, že má ten bazén a jako tam a zpátky jenom v lehoučkém tempu a člověk jak není zvyklý, tak si řekne, jo, to je 100 metrů a já už nemůžu vlastně.
0: A přitom se říká, že plavání je jedna z nejlepších aktivit pro naše tělo a já se odhodlávám plavat jít strašně dlouho, jenže všude jsou takový ty pidimidi bazénky, že jo, to bys jich mohl dělat tak 300, aby si měl prostě fakt něco naplaváno. A chci chodit plavat, no. Je to hezký na postavu, posílíš tím svalstvo, příjemné s užitečným, děláš něco pro zdraví. Každopádně zatímco ostatní ve finále tuhli, tak on prostě zařadil takovou tu vyšší rychlostní stupeň rychlosti svojí a všichni koukali, jak tam vlastně ten Knedla plave, no. Je to taková inspirace i pro nás všechny, co možná vzdáváme fitko po 10 minutách na pás.

0: Hezké dobré ráno, 8:02 s vámi Lea s Filipem, doufám, že se vám parádně vstává. Pojďme se podívat, čím je 15. srpen 2026 významný. Nejenom to, že vlastně za 14 dní už se jde do školy. Rodiče moje budou mít radost, že jo, od studentů.
1: No, už kupujou sešity, tušky, já jsem to viděl, teď jsem byl v hypermarketu včera.
0: A to je drahá paráda.
1: Jo, teď už to tam házeli, že jo, ale teď jsem se díval, jako, že třeba aktovka, nebo prostě, nevím, jestli to nosí, jo, asi ty hodně mladý, jo, tak třeba přes 1000 korun, to je taková aktovka, kde jsou nějaký symboly.
0: No, je to tak, každopádně, nejenom to, že tady za 14 dní nám začne škola, tak taky Ben Affleck slaví 54 let, nebo Joe Jonas, Jonas Brothers 37, a taky je den energy drinku, drinku, jsem chtěla říct.
1: A já mám narozeniny dneska ještě.
0: Ale ty jsi měl už narozeniny. A aby toho nebylo málo, tak je den objevu, tak já jsem ráda, že se tady konečně objevil po nějaký tý pauze.
1: Tak přeci jen
0: a taky
1: slavím.
0: Den relaxace, tak prosím vás, ten relax si dopřávejte, kdykoliv to pocítíte, že nejste OK, tak prostě relaxujte, odpočívejte. A pokud možno samozřejmě s Hitrádiem a naším playlistem. Za chviličku Eva Farná, Miraj nebo Lucien Sodon Omar, typicky letní song.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Geronimo, my se jdeme podívat na ranní update.
1: Ranní update.
2: Pojďme se mrknout, co je nového. Jedno americké muzeum zdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 700 000 korun. No a pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10, tedy nějakých 250 korun. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatků, takže je to i celé jeho ta částka.
0: Gratulace.
2: 71 milionů korun.
0: A proč nedá nic nám dvěma a našim posluchačům?
2: Protože nás neposlouchá, jinak by nám milion poslal.
0: Pojďme vstávat se skvělou muzikou. Co takhle devadesátky? DJ Bobo, everybody! Tak já vám všem, nám všem, přeju krásné dobré ráno, sobota 15. srpen, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a Filip a vy naši úžasní posluchači. Napište nám, kdo vstáváte s námi na 777-937-777 a teď už DJ Bobo na plný pecky.

0: T-Rexa, Faithless a vaše zprávy. Píšete nám, ahojky, vstáváme, jsme v Chebu na krajince, jdeme s Hafem na procházku. Děkujeme za zprávu, tady taky Honza, ahoj, z hůru jsem od 3:30, o 4 u rádia v busu, hezký den, tak asi řidič autobusu. Další zpráva nám tady přišla od Martiny. Ahoj Leonko, právě u nás probíhá keltská noc, na kterou nemůžu, protože Vánoce se blíží a já musím malovat. To nechápu. No, Vánoce se blíží a já musím malovat. A počkej, a kdo by po probdělé noci pracoval, takže poslouchám vás a užívám si pěkné ráno, hezký den Martina. Martinko, napiš nám ještě, co maluješ, nebo kde maluješ, koho maluješ?
1: Mě tam spíš nejvíc zaujalo to slovo Vánoce a jsem se kouknul do pravého dolního rohu na počítač.
0: No, za 4 měsíce?
1: A je to 4 měsíce a 9 dní.
0: 4.
1: Jedno, já mluvím normálně pražsky, že jo? 4. 4 měsíce.
0: No jo, Vánočky tady budou, já se těším, protože pro mě je to hlavní sezóna, tak pojďme si ale užívat ještě toho léta, aspoň chviličku, jo?
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: alfagorila.cz.
1: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: This is Rihanna.
1: I'm Harry.
2: This is The Weeknd.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásné sobotní ráno, je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Z veřejného zdravotního pojištění by se mělo od příštího roku nově hradit například laboratorní vyšetření pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin či takzvaná tenotomie, která může pomoci lidem s cukrovkou. Počítá s tím vyhláška ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Na seznam přidává desítky nových zákroků či vyšetření a vyřazuje ty zastaralé či neefektivní. Většina požárů v okolí chorvatského letoviska Omiš je již pod kontrolou, uvedl v pátek podvečer šéf chorvatských hasičů Slavko Tucaković. Kvůli rozsáhlému požáru, který v oblasti vypukl ve čtvrtek večer, bylo evakuováno přes 2000 lidí, a to včetně asi 300 českých turistů. A pojďme také na sport. Velice zajímavé až pikantní angažmá je úspěšně dotaženo. Příchod 22-letého křídelníka na Letenou je oficiálně potvrzen. Fotbalisty Sparty posílí Matěj Jurásek, který dřív působil ve Slávii. Z druholigového anglického Norwiche přichází na roční hostování. Součástí dohody je opce na případný přestup. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Milovníci kol z Bystřete. V Otrokovicích se pojede závod s názvem Bike Rally. Uskuteční se na kinologickém klubu od 20. do 30. srpna. Těšte se na závodníky na kolech, na občerstvení, ale také na DJ a další doprovodný program. První jezdec odstartuje v 11 hodin dopoledne.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Kdo čekal opět na krásné a tropické počasí, tak se dnes dočká. Bude jasno až polojasno, odpolední maxima až na 36 stupních Celsia.
3: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady Weekend. Weekend s Hit Radiem a Leonou Děnděši.
7: Dobré ráno.
5: Tak to jsme chtěli svadit, jeden řekl dobré a druhý krásné, ale to nevadí.
7: De facto to znamená to samé. Hezké dobré ráno, 3 minutky po 8, Lea s Filipem s vámi. Pokračujeme dál, Robin Schulz, Erik Sirola, Erika Sirola. To jsem neřekla, ach jo, víte co, pojďme radši hrát, teď už Hozier.

0: Speechless. Erika Sirola, Robin Schulz, Speechless, právě teď 9 minutek po 8 hodině. Hezké dobré ráno. No a já vám všem řeknu takové jedno číslo, po kterém už nikdy nepodáte ruku cizímu člověku s klidem duši. Po toaletě si totiž ruce myje pouze 71% Čechů.
1: A? Jenom? Aha. Takže počkej, 29% nemá umytou ruku, jo? Takže ty uděláš takový to, čau kámo, takhle si s ním plácneš a pak dostal jsem chuť na hranolky z mekáče.
0: Fuj, to je prostě, já nevím, nejhorší na tom je, že právě ti lidé se pak dotýkají těch klik, madel v tramvaji a pak vám prostě přesně, jak říkáš, podají ruku na schůzce. Podle mě jsou to ti i sami lidé, kteří, já nevím, v nákupních marketech promačkávají všech 10 rohlíků, aby zjistili, než si jeden vezmou. Všechno ohmataj, osahaj. Možná bychom měli zavést i takové ty povinné kontroly u dveří jako v mateřské školce, že jo? Kdo si nemije ruce na veřejných záchodcích, měl by mít povinnost nosit na čele nálepku s varováním, nebo nevím, jak tomu zabránit.
1: No ale víš, co je strašně, ještě víš, že já jsem taky analytik, jo? Ale představ si tedy, měli bychom společné toalety, já půjdu před tebou, neumiju si ruku, to znamená šáhnu na tu kliku tou neumytou ruku a ty si potom sice ty ruce umyješ, ale sáhneš tak na tu kliku po mně, takže tam ty bacily máš stejně. To je nejhorší.
0: Ty máš nějaký bacily.
1: No, kdybych si neumyl ruce samozřejmě,
0: ne,
1: tak,
0: já vím,
1: takže
0: jak to
1: já to budu otvírat ode dneška loktem takhle.
0: Ale mně se třeba stalo a není to tak dlouho, nedávno jsme byli na benzínce, přede mnou paní, že jo, šli jsme obě na záchod, teď jsme se setkali u toho umyvadla, já si ruce umyla, ona ne. A teď jsme vyšli z té toalety a ona šla k pokladně a začala si prostě strkat prsty do pusy. Z ničeho nic, prostě nevím, něco si vytahovat z jazyka, na jazyku něco měla, nevím. A já normálně nahlas řekla, byla tam se mnou moje kamarádka Janička, ne, řekla jsem, tak paní si nemeje ruce, no, tak pak ruce do pusy, se na mě tak podívala, no, to víš, že jí bylo stydno, že jo, ale opravdu se to děje, tak dejte vědět, jak to mají naši posluchači. Mejete si na toaletách ruce, nebo ne?
1: Jste
0: 71%
1: nebo ne?
0: Filipe, 71% Čechů si je myje, ten zbytek ne. Já jsem žeravá, co nám přijde. 777 937 777.

0: nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde nás najdete jako Hit Radio, Instagram, Facebook, protože pro vás toho chystáme opravdu spousty i z takové té naší rádiové backstage, jak se říká. No a sociální sítě v 21. století vládnou světu, co si budeme. Tak budeme rádi, když budeme spolu i tam. Za chviličku Lady Gaga, Abrakadabra a nebo spousty dalších skvělý muziky.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: teď Filip Plejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: 36-letý Int se v letadle ve výšce 9100 metrů sápal na nouzový východ a chtěl jej otevřít. Cestující strojeň mířícího z malajského Kuala Lumpuru do indického Kočinu prožívali hororové chvilky, než se agresivního pasažéra podařilo spacifikovat. Plzeňská zoologická zahrada slaví úspěch a poprvé ve své novodobé historii si tam narodila mláďata nosálů bělohubých. A navíc jsou to hned trojčata. Na svět přišla sice už 22. června, zoo však informaci zveřejnila až teď. V české knize rekordů budou zapsáni dva parťáci, Michal Merganič a Jan Kučera, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažeru. Střídali se po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Po celou dobu je podporovala rodina a kolegové. Nejvíce je prý nakopla palačinka s nutelou, to je zajímavý, co?
0: Palačinka s nutelou, to bych si dala.
2: Já taky, ale to veslování už úplně ne. 24 hodin, chlapi, klobouk dolů.
0: Where do you go, no mercy, a taky Linkin Park. Hezké dobré sobotní ráno.

0: the Bottom, Linkin Park, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno, za pár minutek 8:45. A to znamená, že po 9. hodině se tady bude Filipku roztáčet, co?
1: Narozeninová ruleta.
0: Ano, máme tam opět další nezapomenutelný zážitek a tentokrát takový relaxační. Od hlavy, od kořínku vlasů až po konečky prstů, nechtů na nohou. Takže si užijete určitě nádherný výstřel do vesmíru, jak se říká. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, to je ideální pro vás. Po 9. hodině jdeme na to. Zapište si číslo 800 937 937 a potom už stačí jenom zavolat.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Ondrovi. Dobrá práce, Ondro!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
10: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

0: aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9:00 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Finanční domy reagují u spořících účtů na červnové zvýšení základních úrokových sazeb centrální bankou a zatím spíše jen mírně. K úpravě směrem nahoru sáhly jen některé z nich. I tak se ale lze vyšplat i na více než 4,2% ročně. Většinou je to ale podmíněno řadou podmínek, které bývají poměrně tvrdé. A někdy se nejvyšší sazby vztahují dokonce jen na nové klienty. A pojďme také na fotbal. 4 zápasy 4. kola má dnes na programu první fotbalová liga. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá Teplice. Od 17 hodin v domácí soutěži si po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Jejich duel začne ve 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Rekonstrukce ulice Nová cesta ve Štípě se blíží do finální fáze. Silniční stavba spojená se zajištěním svahu proti sesuvu omezuje řidiče už od dubna. Nyní na stavbě probíhá frézování asfaltu a pokládka nových vrstev vozovky. Vše by mohlo být hotovo do konce září tohoto roku.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Sobota nabídne jasno až polojasno. Užít si taky můžete tropických teplot, protože v týdnu se ochladí, a to konkrétně od pondělí. Dnes ale maxima až na 36 stupních Celsia.
0: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré dopoledne, narozeninová ruleta se těší na někoho z vás a je tam příjemný, nezapomenutelný, relaxační zážitek. Do té doby Zara Larsson nebo Liam Payne, Rita Ora právě teď.
0: Hit Radio Zlín.

0: Zara Larsson, Hit Radio s vámi 9 hodin 9 minut. Startuje poslední čtvrtina prázdnin, to už jsme si dneska říkali, protože právě teď, dneska nastává ten zlomový moment, kdy se z letního klidu stává taková, jak bych to nazvala, olympijská disciplína v dohánění různých nezapomenutelných zážitků. To znamená, že dopoledne si užíváte kávy na terásce, odpoledne vás polije studený pot, když v supermarketu uvidíte regál s penály a takovýma těma školníma potřebama, to tady zmiňoval vlastně i Filda, že už to je v těch velkých supermarketech, takže já nevím, upřímně, nejdůležitější na dnešku není to, co končí, ale to, co nám prostě, přátelé, ještě zbývá. Máme před sebou zhruba, Filipe, ty jsi taková kalkulačka, 500 hodin času do konce prázdnin.
1: No kolik to je, 15 dní, no, tak 15 krát 24, no, tak to se mi nechce počítat teď úplně.
0: No, takže ale máme před sebou zhruba 500-600 hodin času, který můžeme buď proplýtvat přemýšlením o práci, o škole, co bude, nebude, anebo ho prostě prožít. Takže já si teď tady veřejně dávám závazek, jo? Dávám si závazek, žádné nákupy školních pomůcek až do posledního srpnového víkendu. A taky tenhle čas prostě patří nám, ne papírnictví a stresu z toho, co prostě přijde v září. Takže prosím vás, přátelé, kamarádi, klídeček, je to jako neděle večer, který má ale 17 dní, jo? Takže ještě pohodička, užívejte si léta a žádný stres. A k tomu skvělá muzika, jako teď.

0: Co tak, hele, masáž, relaxační, od hlavy až k patě. To tady dneska máme v rámci narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo měl, má nebo bude mít narozeniny, tak 800 937 937 volat můžete právě teď. A my se těšíme s Fildou, komu z vás dneska uděláme radost a taky jakou píseň si dneska podle datumu narození vašeho oslavence vyberete. Takže volejte a my posíláme skvělý hity. Divokej byl, Pocit, Artemas a nebo taky Pink.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Narozeninová ruleta se jde roztáčet pro někoho z vás a já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, ahoj, tady Hanka z Kostelce u Jihlavy.
0: Ahoj, Haničko z Kostelce u Jihlavy. Doufám, že se máš krásně. Jaké jsou plány teďko na léto, na dnešek, na zítra?
1: Na dnešek máme akci hlídání security v Dačicích na Amosfest.
0: Jasně, bude horko.
1: Bude horko, ano.
0: Potřeba se vybavit a dodržovat pitný režim. A prozraď nám, kdo ve tvém okolí má, měl nebo bude mít narozky.
1: Včera měla dcera Kristýnka narozeniny 15.
0: Ježíš, to je krásný, taková první pomyslná hranice té dospělosti. Takže gratulace, posíláme velké pozdravy. A jak se jmenuje, Hanička taky?
1: Jmenuje se Kristýnka.
0: Jo, Kristýnka, dobře. Tak my potřebujeme to datum.
1: 2011.
0: Datum?
1: 14. srpna.
0: Už to tady mám, to je stejně staré jako můj syn, to je taky rok 2011. Tak já už to tady zadávám a jdeme na pravidla. Hani, zahrajeme ti tři hudební ukázky s datumem 14.8. a jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. A na tobě to bude, aby jsme společně jeden ten hit vybrali pro tvou dceru Kristýnku, která oslavila včera 15. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme na to.
0: Upozorním, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, jo?
1: Ano.
0: Tak začínáme právě teď. Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Tak to půjdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Another Day in Paradise, Phil Collins.
1: Ta se líbí i mně, tak asi necháme tuhle.
0: Dobře, takže necháme tuhle, jo? Stojíš
1: ano,
0: si za tím?
1: Stojím.
0: Dobře. Tak teď máš ten správný okamžik, aby si mohla sdělit Kristýnce cokoliv máš na srdíčku. Pojď na to.
1: No já bych jí chtěla hlavně znova popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, hlavně zdravíčko, lásku ze všech stran, ona si ji zaslouží a vstup do nové školy, ať se zadaří.
0: A co jde studovat?
1: Manažerskou akademii.
0: Krásný, tak gratulujeme, posíláme velké pozdravy, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, zdraví je samozřejmě to nejdůležitější. No a aby toho nebylo málo, holky, tak to tak vypadá, že si budete muset udělat výlet do Prahy, protože tady na vás čeká nezapomenutelný zážitek, asijská masáž v Praze.
1: Výborně.
0: Takže šup, sednout do autíčka nebo na vlak a udělat si krásný výlet do naší metropole a zároveň příjemné s užitečným odpočinout, vypnout, relaxovat. Tak nám taky vydrž na telefonu, Hani, ať víme, kam to poslat. No a Phila Collinse, Another Day in Paradise posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Ty taky krásný den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Přátelé, a nebojte, zítra taky bude narozeninová ruleta. Můžete se mrknout na firma na zážitky.cz, co tam všechno nabízí. My tady pro vás zase něco budeme mít.

0: Takhle chutná sobotní dopoledne David Guetta a She Wolf. Doufám, že vám to udělalo radost. A mám pro vás další takovou zprávu, která není tak velmi častá, ale vzhledem k tomu, že opět máme v éteru váš oblíbený podcast Báry Divišové na jedné vlně, který přijde po 11. hodině, kdy mají být oficiálně hity na přání k vaření, tak jsme se rozhodli se šéfem, že vám samozřejmě ty hity na přání nevezmeme, ale budeme je hrát dneska o hodinku dříve. To znamená jediné pro vás na 777-937-777 právě teď pište, co byste rádi slyšeli z éteru Hit Rádia a já se vám to pokusím splnit, protože je pravda, že těch přáníček chodí opravdu hodně, ale snažíme se vyhovět vám co nejvíce, když se třeba hity opakují a tak podobně, nebo když někdo chcete popřát někomu skrz éter, nebo říct jenom to, že ho máte rádi, protože to je strašně hezký a měli bychom si to říkat velmi často, kdykoliv to cítíte. To jste mi teď taky připomněli, že bych měla napsat svému chlapovi aspoň dobré ráno. Jsem se mu dneska ještě neozvala. Každopádně prostě dělejte všechno tak, jak cítíte. A pokud vám k tomu bude hrát skvělá muzika jenom podle vás, tak co víc si můžete přát? Takže 777-937-777, těším se, co dneska zahrajeme po 10. hodině.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Některé ovocné plody budou kvůli suchu menší, mohou mít také popálené slupky, to se týká hlavně jablek a hrušek, uvedl předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Podle unie poškození snižuje kvalitu ovoce a nejvíce trpí sady na jižní Moravě. Úrodě škodí i hmyz, který v normálních podmínkách ovocnářům naopak pomáhá. A pojďme také na tenisové kurty. Tereza Valentová na turnaji v Cincinnati porazila 6-2, 7-6 Američanku Mary Stojanovou a jako sedmá Češka postoupila do druhého kola. Při své premiéře na tomto turnaji WTA 1000 narazí v dalším duelu na světovou devítku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Barumček Rally Zlín jede v plném proudu a pokud máte dneska v plánu jít na nějakou RZ, dáme vám tip. Dnes se závod uskuteční v Pohořelicích, na Bunči, ale i na Trojáku. Od 6:45 večer můžete vyrazit taky na náměstí Míru ve Zlíně, kde bude cíl Star Rally Legend.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
12: Hezké dobré dopoledne, 4:50. Výjimečně vám budeme hrát hity na přání k vaření právě teď tuhle hodinku, protože potom nás čeká po 11. podcast Báry Divišové na jedné vlně. Tak kdo chcete slyšet svoje oblíbené songy? Od toho jsem tady. Pište na 777 937 777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi. No a za chvilku se těším. Teď už Coldplay a Beyoncé.
11: Hit Radio Zlín.

Jonas Blue, Jack Rice. Hit Radio s vámi, hrajeme hity jenom podle vás. Hity na přání k vaření. Co dneska vaříte a baštíte? Nebo možná teprve snídáte? Píše nám tady posluchačka, se nepodepsala, ale to vůbec nevadí. Jo, Eliška, už to tady vidím. Zdravím, Leonko, nemůžu vás najít na Instagramu, to nevadí, ale kdybyste chtěli, tak tam jsem jako Lea podtržítko Giongio, si takové typicky české příjmení. Jsem na zahradě se synem a prosíme zahrát náš oblíbený song Calm Down od Selena Gomez a taky Remy, takže nebojte, bude, zahrajeme. Máme vás moc rádi a rádi vás posloucháme a zdravíme z Valteřic. Tak já doufám, že tam máte krásně a samozřejmě tenhle song posíláme pro vás. A co bude dál, to je na vás ostatních. Pište si na 777 937 777.

0: Hity na přání k vaření jenom podle vás. Píše nám tady Tereska, ahoj Leonko, prosím o zahrání písničky Hrobař od Premiéru. Pro všechny, kdo jsou dneska v práci a potřebují zlepšit náladu, děkuji a přeji hezký víkend. Tereska, Teresko, skvělá volba, protože to je hit, který opravdu v devadesátkách prčel. Mládí jsem se učil hrobařem. Text známe všichni, aniž bychom se ho někdy někdo učil. Tak přesně tohle bude za chvilku z éteru Hit Rádia pro tebe. Nebude chybět ani Shakira a její Zoo, milujete. A taky Erik Pryč, Call on Me, to jsme taky dlouho nehráli. No a co bude dál, potom si vezmu někoho z vás volajících.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
7: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
6: Ulice, premiérové díly už od pondělí na Nově.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: On Me a já se ptám, kdo pak zavolá teď mě na Hit Radio na 800 937 937. Spolu pokecáme, zavysíláme si a hlavně vám zahrajeme to, co vy třeba máte rádi, to, co rádi posloucháte, a tak trošku si vás proklepnu, jak se říká. Takže linka je aktuálně volná, tak 800 937 937. Volat můžete právě teď a já jsem zvědavá, koho pak budeme mít na druhé straně. Takže třeba tady, halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, to je Jirka.
0: Jirka?
1: Ano.
0: A co dělá Jirka?
1: Teď jedu tankovat a plánuju dovolenou, zítra vyjíždíme.
0: Ježiš, no tak to je skvělý, a kam frčíte?
1: Slovensko a potom zpátky do Mariánských Lázní ještě jedeme.
0: Takže celá rodinka.
1: Ano, přesně tak.
0: Dobře, co vám zahraju dneska?
1: Něco od Tří sester máte?
0: Já se mrknu. Něco od Tří sester, jo?
1: Uh-huh.
0: Hele, hledám. Mexiko, pianovka, dá, dá, dá.
1: Mexiko.
0: Mexiko, dobře, tam cesta není, jo? Do Mexika.
1: Ne.
0: Dobře, pro koho to bude?
1: Moc malý, no.
0: Pro koho to bude?
1: Bylo by to pro babičku, která oslavila před týdnem 85. narozeniny.
0: Krásný věk. A ještě pro někoho, nebo chceš skrz éter někoho pozdravit?
1: Já myslím, že asi ti, který bych pozdravil, ti asi poslouchat nebudou. Takže,
0: to
1: takže
0: nechceme asi, slyšet.
1: Já vím, no.
0: Doufejme, že příště poslouchat budou.
1: Pozdravit rodinu, no.
0: Jasně. A prozrať nám ještě, co budete dneska baštit, protože jsou to hity na přání k vaření. Předpokládám, že u tebe bude jídlo na cestách dneska.
1: Na cestách úplně ne, já jenom právě teďka zařizuji věci, vracím se potom domů za rodinou.
0: Ano.
1: Takže budu ještě vařit, teda jestli to stihnu, ale bude to asi něco jako jakoby rychlýho, nějaký salát.
0: A kde, se to hledá chlap, co vaří?
1: No, já jsem dělal hodně na brigádách, takhle, že jsem se dostal brigádně k hodně zajímavým pozicím, jo, že jsem do hromadu brigád a
0: super.
1: Nějak tak vlastně odmala mě to táhne, no, v tom vaření.
0: Skvělý, to je krásný, tak si nechte chutnat, šťastnou cestu, užijte si Dovču a Tři sestry Mexiko posílám za tebou, měj se krásně, ahoj.
1: Taky, ahoj.

0: Dekáda Every Time We Touch, my pokračujeme dál, hity na přání k vaření, Linkin Park, chtěli jste, budou Poetika, Benazi Bros, nebo taky Cyril, Stumbling In. Tohle všechno ještě do 11. hodiny, potom už podcast Báry Divišové na jedné vlně, tak zůstaňte s námi a to, co dneska vaříte, klidně pište dál, jo?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT.

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ. Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Cepkov.cz.

0: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí.
3: Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
4: California.
3: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
4: California. www.autocalifornia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: V sobotu jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Investice do bytu na pronájem je podle aktuálních dat nejméně výhodná za poslední 4 roky. A to hlavně kvůli vysokým cenám nemovitostí a dražším hypotékám. V Praze činí výnos nájmu jen kolem 3,3% a návratnost může být v praxi i více než 30 let. Lépe vychází například Ústí nad Labem, kde je výnosnost kolem 5% a návratnost zhruba 20 let. Ceny bytu přitom dál rostou, meziročně jsou vyšší o 11,3%. Auto je v mnoha evropských destinacích nejpraktičtějším dopravním prostředkem. Některé ostrovy jsou ale pro road trip vhodnější než jiné. V žebříčku 10 nejlepších evropských ostrovů pro poznávání autem jasně vítězí Španělsko. První 2 příčky obsadily Tenerife a Gran Canaria, třetí skončila portugalská Madeira. A pojďme také na sport. Neuvěřitelný závod předvedl český znakař Miroslav Knedla na sprinterské 50. V 8členném finále mistrovství Evropy v Paříži za sebou nechal světového rekordmana i další favority a dohmátl první. Navíc v neskutečném čase 24:11, čímž opět vylepšil český národní rekord. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Milovníci kol z Bystřete. V Otrokovicích se pojede závod s názvem Bike Rally. Uskuteční se na kinologickém klubu od 20. do 30. srpna. Těšte se na závodníky na kolech, na občerstvení, ale také na DJ a další doprovodný program. První jezdec odstartuje v 11 hodin dopoledne.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat. Dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
10: Hit Radio. Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
11: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
12: 11:04 a teď už vás čeká oblíbený podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Aleš Svoboda, což je pilot vzdušných sil armády České republiky. Tak volume doprava, mezi tím nějaká ta píseň, tak si to pojďme společně užít. Hezké dopoledne.
13: Hit Radio Zlín.

0: den, díky, že posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Aleš Svoboda, pilot vzdušných sil armády České republiky a brzy možná i rakety Falcon 9 a návratového modulu Crew Dragon. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pro zajímavost, pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na celém světě zhruba 20. O stejnou pozici mimo něj mělo zájem také 25 588 uchazečů. Má dva inženýrské tituly a doktorát z letecké a raketové techniky. A teď jen malý krok a zhruba rok od toho, aby se stal prvním Čechem, který se zhruba po 50 letech po Vladimíru Remkovi podívá do vesmíru. Jaký to je pocit, když vlastně já jsem teďka přečetla, to je docela nabité CVčko.
1: Tak nenudil jsem se celý život, no. A tak jaký je to pocit, tak ono to není něco, co by jako spadlo z čirýho nebe, z modrýho nebe. Tak je to vlastně proces, který trvá už několik let, vlastně to začalo tím výběrem. Ten taky nebyl jako jednorázová záležitost, jeden pohovor, to taky trvalo asi rok a půl. No a pak vlastně, než se to celý tady pak v Česku tak nějak rozhejbalo. A člověk je jako samozřejmě jako opatrný optimista, protože dokud ta raketa neodstartuje, dokud opravdu nedoletíme tam, kam chceme doletět, tak tam člověk není, že jo. Takže
0: ještě... Ale jsem se to podaří.
1: No, tak ono se to ještě nepodařilo, ještě
0: pořád to věříte,
1: ještě tak děláme všechno pro to, takže je to na dobré cestě.
0: Co vám na to řekli doma třeba? Jsem maminka na to.
1: Tak já myslím, že maminka a rodiče, tak ti jsou zvyklí, jakože lítám v armádě někdy od roku 2007, předtím jsem ještě lítal asi rok v aeroklubu s Gripenem lítám.
0: Co mají
1: OGT s vámi? S Gripenem lítám od roku 2016, takže 10 let lítám se stíhačkou nadzvukovou, takže jako já myslím, že to úplně nevybočuje tady toto.
0: Co byste poradil lidem, kteří mají třeba taky možná zdánlivě nějaký až veliký, absurdní takový sen?
1: No tak, co bych jim poradil? Já myslím, že když se někdo jako je schopný dlouhodobě věnovat něčemu, co ho jako fakt baví, pro co má nějaký zapálení, tak je to jako ohromný předpoklad k tomu, že ten člověk v tom bude úspěšný. Protože u toho pak kosmického programu je to úplně to stejný. A vlastně já, když jsem šel do armády, což bylo na Univerzitu obrany po maturitě, když mi bylo 19, to bylo v roce 2005, nás tam vlastně do prváku nastoupilo 22 pilotů, studentů a s Gripenem z těch 22 lidí lítáme 4, že jo. Ale když člověk má tu motivaci a ten zájem a je schopný pro to udělat i třeba něco navíc, než jenom to nějaké minimum, tak si myslím, že mám obrovskou šanci, že se mu to podaří. Hit Radio.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Vaší roli, jak už jste říkal, v té posádce astronautu, která poletí na ISS, bude pilot. Vy jste začínal, nebo respektive máte nalítáno na Gripenech 1600 hodin, jestli jsem to dočetla správně.
1: Nejenom na Gripenech, na jiných hotelech.
0: Co musí se člověk udělat pro to, aby se mezi ty nejlepší vůbec dostal, krom toho, že udělá i něco navíc, jak jste říkal v té předchozí odpovědi?
1: Tak já myslím, že to je hlavně o té dlouhodobé motivaci, protože spousta lidí se pro něco nadchne a pak po půl roce to přestane bavit a jdu dělat něco jiného. Takhle stráví celý život a v podstatě jako to nikam nevede.
0: Co
1: ale,
0: živí ta motivace?
1: Já myslím, že člověk tomu musí i trochu jako pragmaticky přistupovat. Samozřejmě nepouštět se do věcí, na které jako očividně nemá. Jako já, kdybych se rozhodl, že chci být, já nevím, třeba hudební umělec nebo něco takového, tak tam jako je dost velká šance, že by se to jako vůbec nepodařilo. Jako, no.
0: Bál jste se někdy ve stíhačce?
1: Asi nebál.
0: Existuje něco jako strach u pilota stíhacího?
1: Já myslím, že existuje něco jako takový jako zdravý respekt, že člověk k tomu lítání musí přistupovat s pokorou, protože samozřejmě to letadlo je drahý, stíhačka stojí 1,2 miliardy, že jo?
0: Životy
1: taky, že jo, samozřejmě ten pilot taky něco stojí, vycvičit pilota stojí další 1 miliardu, že jo? A plus samozřejmě lítá se nad zastavenýma oblastma, dole na zemi jsou lidi, často vozíme zbraně, rakety a tak dále. Lítáme poměrně, nechci říct nebezpečné věci, ale věci, kde je trošku vyšší riziko, než když třeba člověk letí dopravním letadlem na dovolenou, takže spíš člověk s tomu musí přistupovat s nějakým respektem a pokorou, ale nějaký jako vyloženě strach, jako že by do toho letadla člověk šel jako s nějakým strachem, tam proto není prostor.
0: A je tam prostor třeba pro přílišné sebevědomí?
1: No, já myslím, že tam je prostor a skoro bych řekl i potřeba pro zdravý sebevědomí. Člověk nemůže jít do stíhačky na nějaký byť i cvičnej let a nacvičovat nějaký vzdušný boj nebo nějaký taktický scénář, s tím, že si absolutně nevěří, že jo, to je jako špatně. A člověk by to svoje sebevědomí měl mít založený na nějakých reálných základech. Na tom, že prošel nějakým výcvikem, na tom, že ví, jaký jsou ty jeho schopnosti. Rozhodně by ten člověk tam neměl mít přehnaný sebevědomí. To je pak nebezpečné.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Díky, že nás posloucháte. Naším hostem je dnes Aleš Svoboda, stíhací pilot a také český astronaut ve výcviku u Evropské kosmické agentury. Co si budete chtít vzít do vesmíru?
1: Kromě sám sebe.
0: Kromě tak, sám sebe, ano. Tak, slyšel jsem o nějakém puku, že jo, protože to má vlastně víceméně nějaký přesah a tradici. Dostal jste od Vladimíra Remka, jste dostal nášivku. To tam vezmete také?
1: No, já myslím, že jo.
0: Nějaké osobní věci další? Už máte to promyšlené, nebo je to až v nějakém dalším plánu, protože řešíte teďka úplně jiné věci?
1: Rámcově, jo, tam je nějaká alokace, třeba 1,5 kg na osobní věci toho astronauta, kam si člověk může navýbírat, jako co chce, samozřejmě v rámci nějakých jako
0: mezí slušného chování. A objemově, je to nějak limitovaný?
1: Objemově je to zhruba, já nevím, jak krabice od bot, nebo něco takového. Přesně ty litry nevím, ale zhruba kilo a půl, plus tam je nějaká alokace na právě tady ty symbolické předměty, tady ty PR-ové, řekněme, artefakty.
0: Tak něco, co má spojit s armádou, předpokládám, že tam
1: No já doufám, že ano, protože vlastně tady to misi platí ministerstvo obrany a armáda potažmo vzdušné síly tam poskytují toho člověka, takže tam je to na snadě a budu jedině rád, když budu, protože my tady vlastně v České republice máme ohromnou tradici letectví, vlastně, která se sahá už do první republiky.
0: Vy jste přemýšlel třeba o tom, jestli tam budete fotografovat a co případně vlastně by byla na té první fotce?
1: Tak tam kromě toho, že se dají dělat živý vstupy dolů, dají se dělat samozřejmě fotky, videa a tak dále, tak je tam modul, který se jmenuje Kupola, což je vlastně panoramatický výhled 360 stupňů okolo sebe, který je v té části ISS, která je směrem k Zemi, takže tam lze dělat fotky vlastně Země, pozorování Země, takže tam je spousta foťáků s dlouhýma objektivama a dělá se tam opravdu jako focení třeba nějakých zájmových objektů, takže tam o zábavu bude postaráno, se týče tady fotografování.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín. Hit Radio. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: daří opravdu vlastně to, řekněme, tou notifikací, když se vlastně nic nezkomplikuje před odletem, při samém startu. Co potom? Co bude potom?
1: Co potom? Tak odletíme, vrátíme se a pak vlastně následuje půlroční období po tom letu, kde je na začátku nějaká rekonvalescence a pak oficiální tiskovky, tady tyhle ty věci a pak vlastně komunikace té mise. No a pak vlastně můj kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou končí a já budu mít teď vlastně po dobu toho kontraktu 1,5 ročního, tak budu mít přerušený svůj služební poměr s armádou a jakmile ten kontrakt skončí, tak se mi zase rozběhne můj služební poměr s armádou, takže já se zase vrátím do projektu F-35 a do vzdušných sil což je zase další projekt, který vlastně tou dobou už bude zase trošku rozběhnutější, než je teď, takže na to se hrozně těším.
0: Plánujete si vysnít potom nějaký další sen, za kterým byste šel systematicky a splnil si ho?
1: Ne, ani ne, tak jako co se jako profesně týče, tak teď je pro mě důležitý tady ten projekt té mise na ISS a pak, až se vrátím zpátky do armády, tak vlastně úspěšný zavedení je F-35, takže To jsou moje tady profesní cíle.
0: My budeme držet palce, aby všechno vyšlo a díky, že jste byl naším hostem a někdy příště možná na viděnou třeba.
1: Tak já moc děkuju, určitě.
0: A vám díky, že jste nás poslouchali, že jste se dívali. Na jednu vlnu se opět naladíme za 14 dní. Naschledanou a naschledanou.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

Posloucháte Hit Radio, krásné, dobré dopoledne, za pár minut, jak už tady bude odpoledne. Každopádně celý podcast na jedné vlně Báry Divišové si můžete dát na YouTube, takže rozhodně mrkejte, stojí to za to. A co se týče třeba Tomáše Kluse, kterého jste slyšeli právě teď, tak ten odstartuje ve 12 hodin koncert Hrady CZ pokračují. Já se na vás budu těšit na Bezděžu, což je ta poslední zastávka, nejlepší letní festák. Ode mě ještě skvělá muzika a

0: vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já.
2: Tak příště domů.
3: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
5: Hotovo?
6: Hotovo.
5: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
7: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Ondrovi. Dobrá práce, Ondro.
8: Rudolf Lešení CZ.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo pravidelné i nové dárce krve, aby v těchto dnech přišli k odběru. Zásoby krve v českých nemocnicích se v letních měsících výrazně snížily a na některých pracovištích se dostávají na kritickou úroveň. Zatímco počet dárců během prázdnin klesá, potřeba krve v nemocnicích naopak roste. Tři významné italské památky prodlužují kvůli vysokým teplotám otevírací dobu. Koloseum během srpnových pátků a sobot zavírá až v 11:30 večer. Do 11:00 je možné navštívit s výjimkou čtvrtku také římský chrám Panteon. A milánský palác Forcesco je výjimečně přístupný až do 7:30. A pojďme také na sport. Kapitán basketbalových mistrů světa i Evropy Dennis Schröder opět změní v NBA dres a míří již do 12. klubu. 32-letého německého rozehrávače podle ESPN vyměnil Cleveland do Charlotte. Rekordmanem je Ish Smith, jenže v zámořské lize hrál za 13 různých týmů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Rekonstrukce ulice Nová cesta ve Štípě se blíží do finální fáze. Silniční stavba spojená se zajištěním svahu proti sesuvu omezuje řidiče už od dubna. Nyní na stavbě probíhá frézování asfaltu a pokládka nových vrstev vozovky. Vše by mohlo být hotovo do konce září tohoto roku.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
10: Sobota nabídne jasno až polojasno, pokud jste milovníci tropických teplot, dnes si přijdete na své, protože v týdnu se bude pomaličku ochlazovat, dnešní maxima však vystoupají až na 36 stupňů Celsia.
9: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
12: Dvě minutky popolední, hezké dobré sobotní odpoledne 15. srpna, nechte si chutnat. Ať už děláte cokoliv, užijte si dnešní den naplno, my vám k tomu budeme hrát Green Day anebo Black Eyed Peas, posílám právě teď.
9: Hit Radio.

Sobota odpoledne, krásný, dobrý den, 15.8. Mě by zajímalo, jestli jste si taky dřív dělali takové ty speciální playlisty na CDčka nebo kazetu na cestu, na dovolenou, prostě kamkoliv. Seděli jste 2 hodiny u počítače a vybíráte těch 15 až já nevím, 16, 17, 18 nejlepších songů světa a modlíte se, aby vlastně mechanika neudělala nikde chybu. Vzpomínáte si na to? Museli jste mít prázdné médium, funkční, nerob running rom a hlavně trpělivost. Jako by to bylo včera, když jste pak to CDčko v autě strčili do rádia a ono načetlo track 01, to byl prostě takový, aspoň z mého pohledu, nezapomenutelný pocit. No hold, dneska je ta doba úplně jiná, 21. století, dneska jenom swipeujeme prstem a ani nevíme pomalu, co hraje, že jo, co si budem. Streamovací služby nám vzaly takovou tu schopnost poslouchat celá alba a vážit si jedné jediné písničky. Nebylo to krásný, když jsme tohle zažívali, hlavně my v 90. Vypalování CDček byla jediná legální činnost, u které jsme se cítili jako hackerský bůh z filmu Matrix. Dejte klidně vědět, kdo z vás to měl podobně a já vám posílám další sobotní muziku.

0: Sobotní odpoledne v plném proudu, taky dobrou chuť, pokud právě baštíte vaše úžasné sobotní obědy. A jdeme na vaše SMSky, protože jsem se vás ptala, jak vy vzpomínáte na to, když jste si nahrávali váš nejoblíbenější playlist, písničky, které jste milovali, ať už v 90. nebo miléniu, tak těch zpráv přišlo obrovské množství. Třeba tady Petra píše: ahoj Leonko, děkuji za tuhle vzpomínku. Není snad den, kdybych si nevzpomněla na to, jak jsem dříve nahrávala svoje oblíbené písničky, a dokonce při vyklízení půdy jsem našla celou bednu kazet, videokazet a taky CDček, který jsem si sama vyráběla. Je to super si takhle zaspomínat. Možná si dneska i něco pustím, protože jsem tady našla i Discmana a Walkmana. No tak skvělý, Peťo, díky za zprávu. Taky tady píše Jirka: ahoj Lonko, samozřejmě, kdo v 90. tohle nedělal, jako by nebyl. To jsou dneska zlaté poklady. Přátelé, díky moc za vaše zprávy, protože ano, je to krásná vzpomínka. A asi se taky někde pohrabu na půdě a možná najdu někde kazeťák nebo Discmana nebo něco, co mi to CDčko přehraje a tak podobně, protože i já sama jsem si dělala několik takových hezkých playlistů. My pokračujeme dál v muzice, mějte hezkou sobotu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: NC.cepkov.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlaťáčky, chechtáčky máme rádi všichni, ale kapesné dětem v Česku stále častěji nahrazuje ceník prací. Co třeba takhle vynesení odpadku za 30 korun nebo nákup 90 korun, vyndání nádobí z myčky 40 korun. Víte co? Děláme z nich trošku OSVČ dřív, než vyjdou základku chudáčci. Na druhou stranu už to tak má 41% českých rodin a je to vlastně geniální filtr na zbytečnosti. Když si ten puberťák uvědomí, že na nové boty musí vynést koš přesně 250krát, že jo, co si budeme, to jsou samý Nike Air Maxi a různý druhy těchto těch sportovních značek, tak ho ty boty prostě najednou úplně jednoduše přejdou. Trochu mě ale děsí ta druhá strana mince, co když začnou děti stávkovat? Mami, inflace stoupla o 10%, od zítřka je mytí nádobí za stovku, jinak končím. No, tak za chvilku budeme mít doma odbory, kolektivní vyjednávání a dítě nám odmítne podat i ovladač. Protože to prostě není v popisu práce za základní sazbu. Jo, tak to prostě je a my jdeme radši hrát muziku.

0: Krásné sobotní odpoledne, 15. srpen, polovina prázdnin za námi, ta druhá už je skoro u konce, ještě 14 dní a jde se do škol. Každopádně, přátelé, bylo mi s váma dneska krásně, budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno, tak budu moc ráda, když tu budete s námi. My samozřejmě pokračujeme dál, skvělá muzika, rozhodně, pokud můžete, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia. Ahoj!
1: Hit Rádio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na příjezdu do Uherského Brodu ze směru od Drslavic, tam se ťukly dva osobáky. Naštěstí je to bez zranění, ale pořád se to tam vyšetřuje, tak projíždějte opatrně, až do toho náhodou nevletíte. Tak hlavně dobře dojeďte a vaše dopravní info pište nebo posílejte jako hlasovky na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
2: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
1: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je nový hit sociálních sítí. Zázračný drink na každý den to ale není. Smysl podle doktorů mají hlavně při delším sportu, velkém pocení a nebo vedrech. Jinak většině lidí bohatě stačí voda a normální jídlo. A pozor na množství. Některé drinky jsou pořádná nálož sodíku a při přehánění můžou tělu spíš uškodit. Tak tohle už není adrenalin, ale pořádný hazard se životem. Stalo se to na Brněnsku. Dvojice v maskách surfovala na vlaku. Seděla na konci jedoucí soupravy a podle záběru se drželi kluci jen za stěrač. Video už řeší policie, která podobné případy eviduje několikrát do roka. České armádě se letos nábor daří. Chtěla nabrat 2250 lidí a přijme skoro 3000 nových vojáků. Plán tak plní na 133% a premiér zároveň slíbil armádě peníze ve výši 2% HDP. Rozpočet na příští rok má vláda schválit do konce září. Finančák se posvítil na OnlyFans. Tvůrcům erotického obsahu už doměřil miliony korun na daních. Úřady tvrdí, že část online sex businessu stále funguje mimo jejich dohled a chtějí to taky změnit. V hledáčku mají úředníci nově taky agentury, u kterých policie prověřuje možné kuplířské praktiky.
6: Rovných 30 právě v tuto chvíli měříme na Zlínsku, krásná letní prosluněná obloha a přes den nás čekají teploty až kolem 33.
3: Hit Radio Zlín.
6: Sobotní odpoledne s Hit Radiem Zlín startuje, ze studia na Mlacové už vás teď zdraví Martin Král a dneska na to nejsem sám, budeme se pravidelně spojovat s naším kolegou zpravodajem Stanlym, který už je teď na místě dění Barunček Rally Zlín, odkud nám bude podávat po celý dnešní den aktuální info. Do toho nás čeká samozřejmě hromada super muziky, za chvilku Disturbed a teď Lady Gaga.

Dneska na Hit Rádiu Zlín žijeme Barumček Rally. S vámi už je teď v terénu taky náš kolega a zpravodaj Stanley, který sleduje dění na trati. Pro všechny z vás, co u toho nemůžete být, máme připravené žhavé info, jak to vypadá, a k tomu přihodíme i zajímavosti, co jste možná nevěděli. A to nejenom ze světa Barumky, ale obecně i vlastně z toho motorsportu. Program u nás bude nabitý až do 18. hodiny a takhle na úvod se ještě hodí připomenout, že ten letošní ročník je tak trochu speciální. Sešli se nám totiž dneska tři výročí. Jednak 100 let od prvního motoristického podniku ve Zlíně, druhak 125 let Škody Motorsport a samozřejmě taky 150 let od narození Tomáše Bati. Což mimochodem je pro mě třeba úplná novinka, že první závod, co se ve Zlíně konal, vypadal úplně jinak, než jak to známe dneska. Tehdy totiž řidiči museli ukázat, jak jsou šikovní při balancování na pohyblivém mozku anebo při jízdě s vajíčkem. By mě zajímalo, kdo to pak uklízel.

0: taky linkyni z éteru Hit Rádia Zlín. A teď dotaz na vás. Byli jste se už někdy podívat na památníku Tomáše Bati? Byli, že jo? No ještě aby ne. Když tam teď na jaře otevřeli tu novou interaktivní expozici, tak hlásí rekordní zájem. Kdo by náhodou nevěděl, tak to je docela cool věc, co tam vymysleli a připravili, protože to není jenom tak jako něco dalšího z dějepisu, na co se koukneme a řekneme si, hezký, a jdeme dál. Tady se můžeme dokonce sami zapojit, abyste si to dokázali představit, tak tam je normálně prostor, který je speciálně nasvícený do všech možných barev, jsou tam rozmístěné modely budov a můžeme si vlastně sami sformovat město podle sebe. Tak jestli nemáte plány na zítřejší odpoledne, tohle by mohlo stát za omrknutí.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: www.vinetu.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinetu vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinetu ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
3: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
4: Kalifornia.
3: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba.
4: Kalifornia.
5: www.autokalifornia.cz.
3: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Minuta po půl druhé odpolední a Hit Radio Zlín je s vámi na těch nejlepších místech východní Moravy. Dneska jsme s vámi na Barumček Rally Zlín. Ne, že bych si stihl vždycky odběhnout na pár minut ze studia, všechno zjistit a pak se vrátit. To by bylo sice docela cool, ale teleporty bohužel zatím nevymysleli. Od toho tu ale pro dnešní den máme kolegu Stanleyho, který má pro vás aktuální informace, jak to na trati vypadá. Tak pojďme na to.
1: Průběžné pořadí Barumček Rally Zlín je mimořádně vyrovnané. Do vedení se dostal Adam Březík, druhý Jan Kopecký na něj ztrácí pouhé 3,3 desetiny sekundy a třetí Andrea Mabellini 6,5 sekundy. Filip Mareš je čtvrtý a Erik Zeiss zatím šestý. Dopolední rychlostní zkouška Bunch byla po havarii Williama Creightona zrušena a irská posádka ze soutěže odstoupila. České posádky tak mají soutěž skvěle rozjetou. Rozdíly na čele jsou ale minimální a odpolední RZ-ty slibují napínavý souboj o každou desetinu.
2: Barumček Rally Zlín.

0: Chvilku před 2:45 je s vámi Rádio Zlín a já jsem si vždycky myslel, že templářské slavnosti jsou o víně. Nějakže ten program vždycky minul a bohužel o templářích vím přesně dvě věci. První, že to byli rytíři a druhou, že asi dělali dobré víno, protože v obchodech je to všude. Tak už asi tušíte, že víc jsem se splést a snad ani nemohl, ale i tak to zní dobře, hele. Templářské slavnosti totiž startují už za pár minut v Muzeu regionu Valašsko, konkrétně v Setínský zámek a okolí se stane středověkým ležením s rytířskými souboji, čili odpoledne plné dobové hudby, zábavy a vonavých dobrot pro dospělé i děti, to na nás čeká na Vsetíně. Tak pokud vyrazíte sem, na Barumku nebo kamkoliv jinam, budeme vám u toho dělat společnost a taky pouštět ty nejlepší hity jako soundtrack vašemu létu. Docela stihneme třeba tohle. David Guetta, Kid Cudi, Memories a po nich taky Miley Cyrus. Tak díky, že jste s námi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
4: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
3: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yes!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy a uzavřená cesta je teďka směrem do Valmezu, konkrétně mezi Brankami a Poličnou. Tam se totiž srazily dva osobáky, bohužel je to se zraněním, probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Takže tudy teďka neprojedete, bude potřeba to objet někudy jinudy. Kdybyste narazili na cokoliv dalšího, dejte o tom vědět na náš WhatsApp, ať už zprávou nebo hlasovkou 601 13 13 05.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda i voz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
3: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokej smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
4: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
3: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Ještě dneska a zítra bude vedro i přes 35 stupňů ve stínu, ale v pondělí se o 10 stupňů ochladí. Tak to pro někoho bude příjemná změna. Vedro a sauna, tak skalní saunaři se vysokých teplot nezaleknou a chodí se vypotit i v létě. Návštěvnost sice proti zimě výrazně padá, věrní zákazníci ale zůstávají. V extrémních vedrech by si saunu měli podle lékařů odpustit hlavně lidé se srdečními potížemi. Už zítra v Hradci Králové třetí ročník Ironmana, triatlonová výzva, která má na startovní listině totální převahu českých závodníků a závodnic 70%. Ostatní se sjeli z 50 zemí světa. Loni byl nejrychlejší Ital Bartolomedy a to s časem 3 hodiny 37 minut. 30 lidí zraněných a jedna žena zemřela. Taková je bilance velkého požáru v chorvatském Omiši. Hasiči včera požár dostali pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. Bohužel v Chorvatsku vypukl další požár. Plameny se šířily na ostrově Dugi Otok. Naštěstí se hasičům podařilo plameny dostat pod kontrolu. Uchránili všechny domy, které oheň ohrožoval. Co ale dělat, pokud se Češi do Chorvatska teprve na dovolenou chystají a v hlavě jim naskakují obavy a dotazy?
6: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST Ministerstvo zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří a je schopna nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
5: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
0: Kouknem na počasí, 1,30 do plusu nám v tuto chvíli teploměry hlásí. To se zase rýmovalo, ani jsem nechtěl. Nicméně přes den bychom se měli dostat až na 33 a v noci příjemný 16 stupňů.
3: Hit Radio Zlín.
0: Sobotní odpoledne s Hit Radiem Zlín pokračuje a zahrádkáři, nezbavujte se plevele, může mít své využití. Víc za chvilku.

Hit Radio Zlín vám dělá společnost, doufám, že si užíváte pohodové sobotní odpoledne, že jste měli dobrý oběd, ať už odpočíváte, pracujete nebo vyrážíte někam na cesty, v takovém případě dobře dojeďte. No a mimochodem, měli jste někdy možnost zkusit si foukání skla? Ono to zní, nebo vypadá na první pohled, kdo ví jak jednoduše, ale může to být i docela věda. O tom se na vlastní oči i dech můžeme přesvědčit dneska v Karolince, kde probíhá tradiční sklářský jarmark, budou ukazovat i krásné skleněné mozaiky a jak se sklo brousí. Navíc je k tomu připravený i natřískaný doprovodný program, na radničním náměstí vystoupí Moravians nebo taky Slza, kde mimochodem jejich frontmana a zpěváka Petra Lexu jsme měli včera v naší odpolední show na rozhovoru, říkal, že vyrazili pro jistotu o 8 hodin dřív, tak se přišli podívat za námi na Barumku. Co mi na tom ale přijde docela cool a nikdy mi to tak nějak nedošlo, že to sklářství je vlastně extrémně důležité řemeslo. Schválně podívejte se teďka kolem sebe, jo. V čem všem je sklo a ani to běžně kolikrát už nevnímáme, od sklíček v brýlích, přes mobily a spousty dalších věcí, přitom u těch pecí je taky neskutečné horko, ale ten přínos je tady úplně neuvěřitelný. A ne, že bychom neměli i jiné záslužné činnosti, to je jasný. Jenom je to prostě jeden příklad, který kolikrát si ani nemusíme uvědomovat, protože to bereme jako samozřejmost.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Hit Radio. You shot me, then you pop.

0: Teď vám na Hitradio Zlín nabídnu krátký pohled do lednice a nemyslím tu, co máte doma na vychlazení pivka, ale tu obec, tam totiž dostali docela zajímavý nápad, že vysadí schválně do okrasných záhonů třeba pampelišky, nebo i divizny, jezel a štírovníky, věci, kterých bychom se obvykle chtěli zbavit, ale oni tím chtějí sledovat, jak to bude vypadat, jak se jim bude dařit a taky by to mělo ukázat, že když si s tím dáme trošku práce, tak i tyhle druhy můžou vlastně taky fungovat jako pěkná ozdoba. A mě na tom baví ještě jedna věc, protože to je klasický problém, jo. Když si někde dovezeme od někud novou kytičku, pěkně si ji dáme do květináče nebo klidně na zahrádku a ona se prostě rozhodne, že se jí tam nelíbí, má málo slunka, moc vody, někdo se na ní křivě podíval a začne uvadat. Tak tohle se nám u plevel rozhodně nestane.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Za námi Daša a dnešní den je na Hit Radio Zlín trochu speciální. Sledujeme pro vás totiž živě dění na trati Berounček Rally Zlín a přinášíme vám aktuální info přímo z trati. Na to se podíváme už za chvilku, teď ale mám pro vás takovou zajímavost, zarytí fanoušci asi budou vědět, ale pro někoho to může být nové. Ono totiž, když takhle koukáte na ty závody, co myslíte, že je pro ty jezdce na tom nejtěžší? Většina z nás by asi logicky řekla, že samozřejmě co nejlíp to odřídit, že jo? Ale pozor, to by byla chyba, protože stejně důležitou a možná i větší roli tam hraje ten navigátor. Ono to totiž není jenom tak, musí si zaznačit každý jeden detail z té trati, pak ve správnou chvíli přečíst ty správné instrukce a ono to takhle zní jednoduše, ale kdyby z těch poznámek udělali knihu, občas by to vydalo i na slušný román a teďka borci se v tom musí orientovat každou vteřinu, jo, vyhodnocovat, správně radit. A taky obdivuju tu neskutečnou důvěru, kterou musí ten pilot k tomu navigátorovi mít, protože kolikrát víme, že jsou situace, kdy se tam řítí do nějaké zatáčky, kam není vidět a jede prostě podle toho, co mu borec vedle něj řekne, protože věří, že si to zapsal správně. Co myslíte, zvládli byste to?

0: Parníček Rally z Hit Rádia Zlín.
1: 14 hodin 40 minut k tomu, Martin Král a Hit Radio Zlín ve vašich uších a teď už si povolávám na pomoc taky našeho kolegu Stanleyho, který pro vás má další čerstvé novinky z Parníček Rally Zlín.
2: Krásný den z prosluněné Barum Rally. Už za 10 minut odstartuje odpolední sekce a na posádky čeká dalších 56 ostrých kilometrů rychlostních zkoušek. Do odpolední části vyrazí z prvního místa Adam Březík, druhý Jan Kopecký a třetí Andrea Mabellini. Čtvrtou příčku drží Filip Mareš a pátý je Jakub Matulka. Všem návštěvníkům přejeme parádní podívanou a protože nás čeká opravdu horké odpoledne, nezapomeňte dodržovat pitný režim a mějte sebou dostatek tekutin.
0: Barumček Rally Zlín. Barumček Rally Zlín. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Hotovo?
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Ondrovi. Dobrá práce, Ondro!
6: Rudolf Lešení CZ.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jak se dívám, tak teď už nic nevidím. Jezdíme úplně bez problémů, bez nehod, tak snad to takhle vydrží. Kdyby náhodou jste ale na něco na cestách narazili, dejte nám o tom vědět a já to pošlu dál. 601 13 13 05, to je číslo na náš WhatsApp, sem posílat zprávy a hlasovky.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Je 15 hodin, Hanka Poskočilová a krátké zprávy. Zatmění slunce má pro některé lidi hodně nepříjemnou dohru. Kdo koukal bez ochranných brýlí, teď může řešit poškozenou sítnici anebo černou skvrnu před očima. A taky se tak děje. Oční lékaři mají kupu práce a varují, že zhruba u poloviny případů už se zrak nemusí úplně spravit. Barevný prášek do vody a jede se. Elektrolyty se staly novým hitem sociálních sítí. Odborníci ale připomínají, že bez velké sportovní zátěže nebo pocení si většinou vystačíme s obyčejnou vodou. S elektrolyty se to navíc nevyplatí přehánět. Příliš vysoké dávky můžou tělu spíš uškodit. Českým nemocnicím začíná kriticky docházet krev a ministerstvo zdravotnictví bije na poplach. Přes léto dárců ubývá, jenže kvůli úrazům a nehodám je krve potřeba naopak víc. Ministr Vojtěch proto posílá jasný vzkaz. Kdo může darovat, teď je ta správná chvíle. Jeden odběr může zachránit i několik životů. Fotbalisté Sparty i Plzně budou chtít napravit nepovedený vstup do ligy. Sparta po vyřazení s Lyonem v kvalifikaci Ligy mistrů přivítá za 2 hodiny Teplice a v domácí soutěži se po 2 porážkách už nemůže dovolit další ztrátu. Pardubice hostí od 5 Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu. Trápící se Plzeň chce proti Zlínu poprvé v ročníku zvítězit. Tady se začíná v 8 večer.
0: Teď se ještě koukneme, jak to vypadá venku. Teplotně to vidím na 33. A jinak máme krásně slunečno. Večer nás čekají teploty mezi 15 a 17 stupni.
1: Hit Radio Zlín.
0: Hezky chvilku po 15. Jste taky s Hit Radiem Zlín. A pokračujeme i se skvělou muzikou. Za chvilku Ina a teď Michael Jackson.

Sobotní odpoledne v plném proudu, Hit Radio Zlín s vámi. A jak to dnešní odpoledne vlastně trávíte? Jste třeba právě na zahrádce, užíváte si tu letní pohodu, nebo zrovna přemýšlíte, že by stálo za to se někde smočit, ale nechce se vám nikam vyrážet? Jo, známe to asi všichni. Tak v každém případě, jestli razíte někam ven, tak nezapomeňte taky na opalovací krém, a nebo se schovat někam do stínu, protože nám tam dneska pěkně peče zase. A pozor taky na zalívání zahrádek, to hlavně pokud jste z Rožnova pod Radhoštěm nebo Zubří, tam je momentálně kvůli suchu zakázaný odběr povrchové vody. A já jsem si říkal, no jo, jenže jak to teda máme udělat, aby nám to pak na té zahrádce všechno neuschlo? A pak jsem si vzpomněl, jak vlastně u nás na chatě jsme to měli řešené úplně jednoduše, ale zároveň geniálně. Tam totiž si pamatuju, byl takový velký sud, postavený pod okapem a vždycky, když pršelo, tak ta dešťová voda prostě stekla do něj. A pak jsme chodili vždycky s konví kilometr mezi tím sudem a záhonem. Ano, ve skutečnosti to sice bylo třeba 20 metrů, jo, ale tehdy mi to s tou velkou těžkou konví plnou vody přišlo teda daleko víc.

0: Krásné odpoledne u Hit Rádia Zlín a já mám dneska tak trochu krizi. Jo, Vsetín totiž oznámil, že dokončili okolí zámku, chodníky, osvětlení, zeleň, nové zastávky na Sichrově. Prostě hotovo, uklizeno, to všechno po 9 letech, co se na tom pracovalo. A mně se u toho vybavila ta jedna polička, kterou mám doma upřenou o zeď. Od chvíle, co jsem si ji přivezl z hobby marketu a pořád k ní hledám ty správné hmoždinky. Takže Vsetín za 9 let zvládl celé historické centrum a já jednu poličku ne. Dokonce už se mnou i zvládla přestěhovat do nového bytu. Jsem tak nějak trochu tajně doufal, že se někde po cestě ztratí, tak jako to při stěhování bývá. A zase nic.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Ondrovi. Dobrá práce, Ondro!
5: Rudolf Lešení CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: Už teď na kavagorila.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný.
3: A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Trošku netradičně to teďka zní na Hit Radio Zlín. Schválně, poznáváte tenhle soundtrack? Jasně, hra Mafia, naprosto legendární česká záležitost. Mě teď před chvilkou pobavilo, protože na mě vyběhlo video ze včerejších závodů v centru Zlína, kde kromě tradiční RZ-ty vyjeli také historické vozy, typicky přesně jaké se objevily právě v Mafii, a spojení s touhle hudbou je úplně geniální. Co vy vlastně, byli jste se podívat, nebo vyrážíte dneska? Jestli ne, tak nemůžete, jestli třeba nemůžete kvůli práci, tak to vůbec nevadí, od toho jsme tady my z Hit Radia Zlín, kteří po celý den sledujeme, jak to právě vypadá. Tak zůstaňte i dál naladěni na našich vlnách a já vám za to pošlu další super muziku, za chvilku Sigma a teď už taky Shakira. Come on, get on up, we're wild and we can't be tamed, and we

0: Vašek Relý z Hit Rádiem Zlín.
1: Tolik taky Codeline za 3 minutky, 3:15, Hit Radio Zlín a další úplně čerstvé novinky a výsledky z Barumček Rally Zlín jsou tu pro vás připraveny a s nimi Stanley.
2: Krásný den z Barum Rally. Máme za sebou odpolední rychlostní zkoušku v Pohořelice. Nejrychlejší byl Filip Mareš, druhý dojel Jan Kopecký a třetí příčku si rozdělili Temu Suninen a Andrea Mabellini. V čele celé soutěže zůstává Adam Březík před Janem Kopeckým. Na třetím místě je Mikolaj Marčik a na čtvrté místo se posunul Filip Mareš. Pátý je Andrea Mabellini. České posádky tak aktuálně drží 3 ze 4 prvních míst a už za malý okamžik odstartuje další rychlostní zkouška Troják.
0: Barumček Rally Zlín. Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
0: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT.

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli hlásím cesty volné. Kdybyste ale náhodou na cokoliv narazili, pokud jste právě na cestách, dejte nám o tom vědět na WhatsApp Hitrádia Zlín 601 13 13 05 zprávou nebo hlasovkou.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Někteří utíkali jen v pyžamu bez věcí a s obavami o svůj život. Požár u Omiše v Chorvatsku má tragickou bilanci. Jeden mrtvý, 30 zraněných a tisíce evakuovaných. Hasiči dostali včera požár pod kontrolu. Sami říkají, že byl jedním z nejhorších v dějinách země. Evakuováno bylo přes 2000 lidí, z toho 300 Čechů. Naštěstí nikdo z nich nebyl vážně zraněn a všichni už se mohli vrátit do svého ubytování. No a co ti, kteří mají kufry teprve zbalené a do Chorvatska se chystají? Je důvod začít panikařit. Co mají dělat?
8: Všichni nezávisle na tom, zda jedou z cestovní kanceláří nebo bez ní, by se měli zaregistrovat do systému DROST ministerstva zahraničních věcí, aby pak mohli dostávat aktuální informace, které ministerstvo poskytuje. Za druhé bych doporučil všem, kteří jedou z cestovní kanceláří, spojit se se svou cestovní kanceláří, která zná přesně ty konkrétní skutečnosti z toho místa, kam ti lidé míří, a je schopná nějakým způsobem reagovat a nabízet náhradní řešení.
7: Tolik Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. V Hradci Králové už zítra bude třetí ročník Ironmana. Na startu hlavního triatlonového závodu bude 1750 závodníků a závodnic z 50 zemí světa. 70% jsou Češi. O startovní čísla byla rvačka.
9: My vlastně po otevření registrací na podzim 2025 jsme během měsíce v podstatě neměli dál co prodávat a ten zájem by byl daleko větší, pokud bychom měli kapacitu. Takže naším interním úkolem je letos si vyzkoušet tu kapacitu, kterou máme nastavenou. Jestli bychom do Hradce do budoucna dostali těch závodníků ještě více, jestli bychom dokázali vymyslet především běžeckou trasu, která bude jednodušší, pojme více lidí, to je hlavním úkolem toho organizačního týmu, odbavit letošní rok bez problémů a dívat se do budoucna, jestli se nám podaří těch lidí dostat více, protože zájem to je obrovský.
7: Tolik hlavní organizátor Roman Činkovský. Vládě Andreje Babiše končí prázdniny a ministři se v pondělí vrací do práce. Čeká je boj se suchem, ale hlavně pořádná bitva o peníze a rozpočet na příští rok. Do toho se blíží volby a ve sněmovně se schyluje k přetahované s prezidentem Pavlem kvůli jeho vetu.
0: Příjemně nám tam pofukuje, ale nenechte se zmást. Sluníčko pořád žhaví pořádně, 33 pořád ještě na teploměru na Zlínsku a v noci se můžeme těšit na příjemný 16 stupňů bez deště.
5: Hit Radio Zlín.
0: Sobota 15. srpna a stále na Hit Radio Zlín sledujeme taky aktuální dění na Barunce. Víc zase za chvilku.

Chvilku po 16. jste naladěni na vlnách Hit Rádia Zlín a věděli jste, že za školní prázdniny může dětská práce? No fakt, totiž kdysi dávno na venkově museli chodit děti pomáhat při sklizni, tak na to dostali volno, to se potom nelíbilo samozřejmě ve městech a postupně se to tak nějak sjednotilo do těch dvou měsíců, jak to známe dneska. A nedávno proběhla třeba i skrz sociální sítě otázka, jestli by se to nemělo změnit, protože ty původní důvody k tomu už dneska neplatí, tak jestli by se to nemělo rozložit třeba do celého roku. A došlo se vlastně k tomu, že jako dobrý, ale je přece vedro, nemyslí nám to a taky školy často nemají klimatizace a ani na ně nejsou úplně peníze. Ale pojďme si teď zkusit společně odmyslet tady tohle z toho, představit si, jaké by to vlastně bylo. Místo prázdnin u babičky s dědou by byl najednou týden. Neměl by nám kdo natočit zmrzlinu na parkovišti u obchoďáku, protože by nebyl čas na letní brigády? Zase ale z druhé strany, by se mohli děcka začít odmala připravovat na to, jak to vypadá v tom pracovním životě, kde málo kdo z nás má ten luxus, že by si mohl jenom tak na dva měsíce zmizet. K tomu by nám odpadly starosti s tím, kdo řešit, kdo nám je pohlídá, protože není vždycky ta možnost na celé dva měsíce. Pojďte mi říct, co si o tom myslíte vy. 601 13 13 05, náš WhatsApp je připravený na vaše zprávy a hlasovky. To mě fakt zajímá, jak to vnímáte vy. Tak pište a já mezi tím posílám další hity.

Tak je vidět, že téma letních školních prázdnin je u vás hodně žhavé. Na WhatsAppy Trádia Zlín dorazilo neskutečné množství zpráv, tak pojďme na ně. Hnedka první zpráva od Jarmily mě úplně pobavila, v ní se totiž píše, ty prázdniny nepotřebují ani tak děcka jako my učitelé. V červnu už jenom počítáte dny a v září jste zase nový člověk. Kdy to rozložili, tak v půl roce vyhoříme všichni. A proto máme, myslím si, taky docela pochopení. Ono to delší volno od práce udělá svoje. A zajímavý pohled na to má ještě Petr. A co tábory? My celé léto točíme turnusy, jezdí k nám děcka z celé republiky. Kdyby se prázdniny roztekaly na týdny, tak je po táborech a po vedoucích taky. To by byla škoda, tam se děcka naučí věci, co jim nikdo jiný nedá. Tak dneska jsme to roztekli úplně jednoznačně. Na prázdniny nám prostě nesahejte.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
1: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
0: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
2: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk.
3: To všechno dává hokej smysl.
2: Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
4: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
5: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

David Stipka právě dozněl ze trhu Hit Rádia Zlín a mě by zajímalo, proč vlastně máme zažité, že když se nám nebo někomu v okolí třeba děje něco, co nám vadí, nebo se nám nepovedlo, tak si řekneme, že jo, ale tak někdo jiný to má horší, ještě na tom nejsme tak úplně špatně. Pomohlo to vlastně reálně někomu někdy? Každopádně něco podobného dneska platí pro nás všechny, hlavně pro ty, co vyrazili ven do toho vedra kouknout se na barunku. V těch formulích se totiž normálně ty teploty můžou dostat klidně i k 60 stupňům. A ještě navíc, borci mají, že jo, ty speciální obleky, které nejsou dvakrát prodyšné, to si možná ani spousta z nás nedokáže vůbec představit. A do toho se ještě musíte, že jo, pekelně soustředit, mít tu pořádnou sílu na ovládání toho auta. No a když to tak navenek vlastně nevypadá, tak to není jenom tak. A jakkoliv takhle tohle obdivujeme, tak stejně i když stojíme u té trati, tak se asi nebudeme cítit o moc líp jenom díky tomu, že tohle víme. Na druhou stranu můžeme všechny ty jezdce o to víc obdivovat a jak to zvládají. A na to se podíváme už za chvilku, náš kolega Stanley už je připraven na trati podat nám další aktuální informace, tak nikam neodcházejte.

0: Taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia, tenhle mega hit jsme si teď společně dali na Hit Radio Zlín. Mimochodem, nevím, jestli jste si všimli, v tom songu je prý hnedka několik narážek na jejího partnera Travise Kelseyho. Si to snad budu muset pustit znovu, nebo co? Teď se ale podíváme spíš na to, co nás ještě čeká. Zprávy v celou a do té doby tu pro vás mám taky další várku těch nejlepších hitů. Billy Gillies a taky Imagine Dragons, trošku si připomenem taky ten déšť. Nebo spíš hromy. Tak díky, že jste s námi.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a žádné dopravní komplikace tady nevidím. Jediný, co je potřeba počítat s tím, že probíhá stále Barunček Rally Zlín a zhruba až do té 8. až 10. hodinky budou zavřené cesty kolem Pohořelic, Trojáku a Bunči kvůli probíhajícím závodům. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, dejte o tom vědět na náš WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
4: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
3: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
5: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
6: Kalifornia. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
7: Kalifornia.
6: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar Kalifornia Luhačovice. Vaše správná volba.
7: Kalifornia.
8: www.autokalifornia.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: Je 17 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Úmorná vedra už mají u nás pomalu zbaleno. Ještě teď o víkendu teploty vystřelí až k 36 stupňům ve stínu. Potom ale dorazí studená fronta a v pondělí bude místo jen kolem 22. To už je slušný sešup. A tohle potěší odpůrce vedra. 35 stupňů už na teploměru. Mít dokonce prázdnin asi nebudeme. Spotify udělá jasno v tom, kdo je člověk a kdo výtvor umělé inteligence. Od půlky září začne virtuální interprety označovat štítkem AI persona. A ještě jeden háček. Tyhle profily Spotify automaticky nebude cpát do doporučené hudby. Tohle už není frajeřina, ale šílený hazard se životem. Dvojce v maskách se vezla zvenku na jedoucím vlaku, stalo se to na Brněnsku. Seděli na jeho konci a drželi se jen za stěrač. Jediná chyba mohla skončit tragédií. Už to taky řeší policie. Podobné úlety mladistvých totiž bohužel končí i smrtí. No a tohle je další hazard. Tři rodiny vyrazily v rakouských Alpách na túru bez zkušeností a pořádného vybavení. Navíc z kočárky, ve kterých měly malé děti. Když 36 lidí uvízlo nad srázem, musela pro ně horská služba a dva vrtulníky. Účet za záchranu si ale zaplatí turisté sami a suma může přeskočit 600 tisíc korun.
0: Koukneme se v rychlosti ještě taky na počasí, ještě stále nám tam pořád docela paří, 32 momentálně na Zlínsku, ale už to půjde postupně dolů, večer kolem 8 bychom se měli dostat na příjemný 26, v noci dokonce kolem 17.
9: Hit Radio Zlín.
0: Poslední naše společná hodinka pro dnešní den na Hit Radio Zlín před námi a fandové fotbalu si budou muset počkat. Víc za chvilku.

가진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 꽤

Coldplay a BTS právě teď dohráli na Hit Radio Zlín a už jste byli na Dovči. Předpokládám, že většina z vás, co ji teda vůbec plánovali, tak už to má za sebou, přece jenom máme půlku srpna. Mě to třeba ještě čeká, nicméně pobavilo mě, jak u nás v ulici se to úplně vylidnilo, úplně přesně na první týden v srpnu. Auta na parkovištích nikde, v baráku jsem za ten týden taky snad asi nikoho ze sousedů nepotkal, až jsem si skoro říkal, jestli mi neuniklo třeba, že se něco chystá, měli bychom všichni odjet, ale nakonec zase ne, protože už jsou zase všichni zpátky. By mě zajímalo, jestli se spolu domluvili a třeba mi to jenom zapomněli říct. Každopádně, pokud vás ta dovolená taky ještě čeká a poletíte ní letadlem, určitě si neberte příklad z toho, co se před pár dny stalo na jednom ruském letišti, kde nějaké dvě dámy nestihly nastoupit do letadla včas a nenapadlo je nic lepšího, než že si vyběhli ven a normálně se snažili to letadlo zastavit. Samozřejmě teda jim to úplně nevyšlo. Tak možná přidám ještě takový malý tip, co jsem nedávno zjistil, že existují normálně i druhy cestovního pojištění, kde nám proplatí novou cestu, když to přesně takhle nestihneme. Teda za předpokladu, že jsme si to nezpůsobili sami. Ale zajímavá věc, pak můžeme být aspoň víc v klidu, že kdyby cokoliv, tak nám tohle tu Dovču nepřekazí. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Na Hit Radio Zlín dneska žijeme barumkou, rychlými auty, burácením motorů, fanděním a vším, co k tomu patří. A jednou z takových věcí je i doprovodný program. Ten je v rámci letošního ročníku docela bohatý. Dneska jsou pro nás připravené dokonce dvě místa, kam se můžeme přijít takhle obohatit. Když to tak řeknu, jednak na náměstí Míru jsou ready sportovní stanoviště zlínských klubů, kde můžeme získat dokonce i nějakou tajemnou odměnu. A zastavit se můžeme taky v Oldřichovicích a tam je to přesně obrácené. Chillout zóna, neboli místo oddechu, parádní občerstvení a navíc i spousta aktivit pro děti. Tady prý můžeme strávit na pohodu klidně i celý den. Tak pokud tam právě míříte, tak hlavně šťastnou cestu, k tomu vám pošlu už za malou chvilku taky další hity a potom se podíváme na aktuální info přímo z místa. Tak zůstaňte i dál s námi.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: www.gorila.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vašek Relý z Hit Rádiem Zlín.
1: 17 hodin, 31 minut přesně. K tomu Sam Feld a Jonas Blue společně dozněli na vlnách Hit Rádia Zlín. Dnešní odpoledne trávíte z naší společnosti a za to jsme moc rádi. A proto sledujeme pro všechny z vás, co nemůžou být u toho, tak je aktuální dění na Barumček Rally Zlín, co se tam děje. A to nám teď řekne kolega Stanley.
2: Hezké odpoledne z Barum Rally. Máme za sebou rychlostní zkoušku troják, v čele soutěže zůstává Adam Březík a na druhé místo se posunul Mikolaj Marčik. Třetí je Filip Mareš. Následují Andrea Mabellini, Temu Suninen, Jakub Matulka a Erik Zeiss. Zásadní zprávou je odstoupení Jana Kopeckého z dnešní etapy. V rozbitém úseku zasáhl kámen ráfek jeho vozu a poškodil také brzdovou trubku, takže posádka už nemohla pokračovat. Dnešní program ale ještě nekončí. 17 hodin a 58 minut odstartuje poslední rychlostní zkouška Bunč. To je ode mě pro dnešek vše. Užijte si závěr dnešní etapy, fanděte bezpečně a zůstaňte s Rádiem Zlín.
0: Barumček Rally Zlín.

0: A máme hotovo, dnešní odpolední část vysílání Hitrádia Zlín se blíží ke svému konci. Dneska to bylo hodně speciální. Živě přímo z Barumky jsme vám přinášeli aktuální výsledky, do toho zajímavosti ze světa motorsportu. A mimochodem, před chvilkou mi tu přistála na našem rádiovém WhatsAppu 6113 1305 jedna velmi milá zpráva od Rudy z Frištáku, tak já bych si ji tady s dovolením nazdílel i jako s vámi. Ruda totiž napsal: nazdár, ty kluku šikovna. To tady fakt je, jo, napsal jsem si to sám. Pozdrav nás prosím na grilovačku do Frištáku a pust nám nějaké suprové hity. Moc díky, Ruda, Míša, Vašek, Tereska, Tonda. Je, tak to je vás tam hromada, tak si to moc užijte. Díky za to, že ladíte právě Hit Radio Zlín a hity k tomu samozřejmě posílám. So rockabye, baby. Turn the lights off, to bude takové tematické, protože já už v našem studiu pomalu zasínám taky, ale předtím ještě Clean Bandit and Mary, tak se mějte moc hezky a zase za týden, ahoj!
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Hotovo!
4: Hotovo!
3: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
5: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům. A dneska bychom chtěli poděkovat Ondrovi. Dobrá práce, Ondro!
1: Rudolf Lešení CZ.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Elektrolyty, tak to je teď velký biznis, ve velkém jedou hlavně na sociálních sítích. Propagují je slavné osobnosti, vyskakují na nás reklamy s výhodnou koupí. Jenže podle lékařů je to spíš hit a móda, protože elektrolyty potřebuje v takové formě jen málo kdo. Hodí se hlavně při pořádném sportování a pocení. Jinak svou práci zvládne v klidu voda a běžná strava. A nepřehánět to. Některé drinky z elektrolyty mají tolik sodíku, že tělu místo pomoci můžou pěkně zavařit. Zatmění slunce má pro některé zvědavce dost nepříjemnou dohru. Pokoukání bez ochranných brýlí teď oční kliniky řeší poškozené sítnice i černé skvrny před očima. Podle lékaře se zhruba polovině postižených zrak už úplně nespraví. Zpěvák Robbie Williams přišel s dalším hodně osobním přiznáním. Vedle ADHD zjistil, že má tak trošku i autismus a prý mu najednou spousta věcí dává větší smysl. Žádné drama z toho ale nedělá, naopak i tohle zjištění Robbie přetavil v humor. Neděle nám ještě pořádně přitopí, teploty můžou šplhat až k 37 stupňům ve stínu a dusno nám dá zabrat. Zítra už ale taky dorazí déšť a místy bouřky a pořádný teplotní sešup. Maxima v pondělí spadnou někam na 20 až 25 stupňů Celsia.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Byt 4 plus KK ve starém Plzenci za 8 705 700. Rodinný dům v Klášterci nad Ohří za 6 250 000. Les v Tupadlech na Mělnicku za 998 000. Chata v Tupadlech za 1 700 000. A rodinný dům v Miroticích na Písecku za 4 300 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Tatava!
1: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Hit Radio.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
1: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
1: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
1: To my děkujeme.
2: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: konečně zase rozbitej.
1: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
2: domo.elektro.cz Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz
5: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-Čepkov.cz.

0: vyhrávej muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
1: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. California. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
2: California. www.autocalifornia.cz.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
1: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.